0: Vezmi tě do zajatí a tanečnicu.
1: Pá!
2: Mami, on mi chce zničit zámok.
3: Prečo mám útočit na zámok? Prečo mám zajat tanečnicu? Je pekná a milá a vůbec nic mi nespravila.
0: Děti, čo to robíte? Pekně zahrají.
1: Prestaň! No počkaj. Tak.
0: Ona mi shodila všetkých vojakov.
3: Všetkých nie. Já preca stojím.
0: Všetkých nie.
4: Tam preca stojí.
2: Ale má len jednu nohu.
4: A preca ostal stáť. Asi je zo všetkých najodvážnejší.
3: Áno. Som zo všetkých najodvážnejší.
0: Ale ja ho nechcem. Je škaredý.
4: No, tak už dosť, deti. Je veľa hodín, treba už ísť spať. Upracte si hračky. Vojačikov uložte späť do škatule.
0: Ale toho beznohého nie. Ja ho nechcem. Ja ho zahodím.
3: On ma nechce. On ma zahodí. On ma nechce. On ma zahodí. On ma nechce.
0: Dobrú noc.

treba ti vedieť, čo je to láska. Vojačík, nezlosti ma. Jasne som ti povedal, že tanečnica je len moja. Daj jej pokoj, čo od nej chceš. Hádam si, len nemyslíš, že si jej sympatický. Tanečnica nestojí o jednonohého mrzáka.

Moje plamene v tú noc pomaly dohorievali, v kozube už tleli posledné polená. Noc sa končila, vonku svitalo a nový deň sa začínal poriadnou búrkou a hustým dážďom.

nad vodou, kde sa hojdá plavák. Občas si aj striehnem a sníva sa mi sen, že sa len tak náhodou chytí rybka pravá. Ktorá je tá pravá, poviem vám to rád, zlatú rybku do